0: dnešnej časti cyklu Okno do sveta o spolupráci slovenských miest a obcí s partnermi v zahraničí, ktorý pripravuje redakcia RSI v spolupráci s Rádiom Regina, vás pozývame do slovenského Semerova a moravského Šatova. Semerovo je malá obec na Slovensku v okrese Nové Zámky. Nachádza sa na úrodnej podunajskej nížine a ponúka pokojnú atmosféru a príležitosť na poznávanie slovenskej vidieckej prírody. Je ideálnym miestom pre tých, ktorí hľadajú oddych a ticho, ďaleko od mestského ruchu. Mestečko Šatov v malej blízkosti od Znojma je centrom vinárstva v juhomoravskej oblasti v Českej republike. Je tiež rajom pre cykloturistov a milovníkov dobrých vín. Jeho poloha na hranici Národného parku ho predurčuje ako ideálnu destináciu pre poznávacie výlety a rodinné dovolenky. Autorsky túto časť pripravili za RSI Andrej Ševčenko z ruskej redakcie a redaktor Rádia Regina Západ Michal Hercek.
1: Okno do sveta. Spolupráca partnerských miest.
0: Cezhraničná spolupráca medzi Šatovom a Semerovom trvá nepretržite už od roku 1977. Tento nadštandardný vzťah zahŕňa pravidelné kultúrne, spoločenské a športové podujatia. Ako to celé vzniklo, prezradil zástupca starostky obce Šatov Martin Rajnoha.
2: V roce 1977 v květnu přijížděla na návštěvu okresu Nové Zámky celá delegace ze Znojemského okresu a s tím vlastně, že jsme tam jako Šatov měli také svého člena, pana Štefana Ondrejoviče, který byl vlastně tehda předsedou místního národního výboru a úplná náhoda vlastně se stala v tom, že se posadili vedle sebe náš pan tehdejší předseda a předseda družstevníku Semerovo Štefan Rosenberg. On byl vlastně nejenom předseda toho fotbalového klubu, ale byl i starostou nebo předsedou vlastně od obce Semerovo a seděli vlastně vedle sebe a v tu chvíli se domluvili, že by mohli se společně setkávat a tak dále, nejenom jako obce, ale hlavně zemědělské družstva, nějaký společenské organizace a tak dále, byli domluveni a hlavně fotbalisti. A tím, že se tam domluvili na tomhle velkým srazu, tak i hned v červenci 1977 je pozvali ty Semerováky a hned v červenci přijeli sem.
0: Po formálnom stretnutí s obyvateľmi a prehliadke keramických závodov nasledovala návšteva vinárskych závodov a unikátnej maľovanej vinárskej pivnice, ktorá je skutočnou raritou a veľkým lákadlom pre turistov. A medzi Semerovčanmi a Šatovčanmi sa od prvej chvíle začali vytvárať ľudsky blízke priateľstvá.
2: Druhý den se tady po okolí vykoupali, píše se tady v kronice, že se jeli vykoupat na Vranovskou přehradu, která je tady kousíček. Vlastně, když se potom ti naši přátelé s námi vrátili z té Vranovské přehrady a usedli tady na obecním úřadě nebo na úřadě MNV, jak se to tenkrát nazývalo, tak tou hlavní osobou pro Šatov byl pan Josef Kučera, který byl tajemníkem vlastně MNV a předsedou té Tatran Šatov fotbalového klubu. A vlastně ten to podepisoval s panem Štefanem Rosenbergem, který byl také za to je družstevník a také za MNV Semerovo. Pan Josef Kučera byl takový otec tady toho přátelství a dá se říct, že od roku 1977 jsme přátelé mezi sebou a udržujeme to dodnes.
0: Vranovská priehrada, v ktorej sa v roku 1977 prvýkrát vykúpali návštevníci zo Semerova v Šatove, býva veľmi často nazývaná aj Moravský Jadran. Medzi pamätníkov niekdajších čias vzájomných návštev ešte za éry socializmu patrí aj Marek Šemelák, súčasný zástupca starostu obce Semerovo a tajomník miestneho futbalového klubu. Vo svojom rozprávaní si zaspomínal na návštevy z obdobia svojho detstva.
3: V tom období vlastne to fungovalo takým spôsobom, že funkcionári futbalových klubov boli ubytovaní v rodinách tých druhých funkcionárov. Tým, že môj otec pracoval tiež pre futbalový klub, tak k nám bol pridelený tajomník futbalového klubu pán Tobolka aj s manželkou a taký vzťah si za ten jeden deň, dva dni, čo sa u nás cez víkend strávili, vybudovali, že nás potom pozvali ako rodinu zase k ním do Šatova na takú týždennú dovolenku vtedy vlastne v rámci Československa. Ten celý týždeň mám utkvetý úplne po svojej pamäti, pretože pán Tobolka bol aj veliteľom posádky pohraničníkov a vlastne povodil nás tam po hranici, strážnik psov nám predvádzal, ryby sme boli chytať, takže nebolo to len sporadické, ale fakt si ľudia vybudovávali takéto vzťahy. Možno, že ja som bol jeden z tých, ale takýto istý zážitok alebo aj zážitky z tých návštev majú aj ostatní.

0: Mestečko Šatov sa skutočne nachádza niekoľko metrov od hraníc s Rakúskom, ktoré boli za éry socializmu prísne strážené. Žiaľ, aj s neblahými následkami, nakoľko príslušníci pohraničnej stráže mali obavy, že sa vo vinárskych pivniciach, ktoré miestni obyvatelia vlastnili takmer v každom dome, môžu ukrývať diverzanti alebo ľudia, ktorí plánujú útek za hranice na západ. Mnohé z týchto vinárskych pivníc boli z tohto dôvodu zasypané, ale po páde železnej opony si ich miestni obyvatelia pracne obnovovali. To postupne viedlo k rozvoju vinárskeho turizmu. Viac nám povedala starostka mestečka Šatov Lenka Stupková.
1: Ty sklepy, o kterých jsme mluvili, že byly zničeny, tak to byla třeba 1/3 sklepů, které tady byly. Měli jsme tady 3 sklepní uličky, teď máme 1,5, 2, říkejme 2. Ten turismus se soustředí kolem té jedné hlavní, kde jsou fakt sklípek vedle sklípku a kde má i ten z novín ty privátní boxy. Takže vlastně podnikový marketing rozjel ten turismus, pak si ty turisté našli ty naše místní vinaře.
0: Privátne boxy veľkého vinárskeho podniku, o ktorých hovorila pani starostka, sú súčasťou obrovského labyrintu pivníc. Tieto boxy si môžeme predstaviť ako malé koje s mriežkou, kam boli nakúpené rôzne ročníky vína od miestnych vinárov zo Šatova a uschované za účelom archivácie. Medzi vlastníkmi týchto kojí nájdeme aj známe české osobnosti, ako sú herci Miroslav Donutil a Bolek Polívka, alebo jeden z najlepších brankárov v histórii ľadového hokeja Dominik Hašek, či bývalý premiér Českej republiky Miroslav Topolánek. Pre mestečko Šatov je Semerovo jedinou partnerskou obcou. Čo všetko zahŕňa vzájomná spolupráca, povedala Lenka Stupková.
1: Partnerství medzi Šatovem a Semerovem je v niekoľka rovinách. Musíme říct, že na obou dvou stranách jsou aktivní hasičské sbory. Určitě fotbalisti, ty táhnou to dění v rámci toho sportu taky hodně vysoko. Každý rok se snaží jak jedna, tak druhá strana být co nejvýš v těch svých soutěžích postupovat krůček po krůčku. Určitě i na kulturní rovině. My máme folklorní soubor, který se jmenuje Šatovská chasa. Semerovo má taky výborný folklorní soubor. Kdykoliv tam přijeme na obecní akce, tak mají svoji kapelu. Pan místostarosta Semerova, pan Šemilák, hraje výborně na harmoniku. To teda u nás není, ale musím říct, že na druhou stranu my už jsme do těch modernějších písní a teď tady vzniká nové obecní seskupení, bude se jmenovat Šatovarius, máme takový rockery. Takže to určitě prostě máme na všech stranách tu spolupráci. Na co si vzpomenete, tak to máme. U nás se vaří výborný guláš, máme na to soutěž. Na Slovensku se taky vaří výborný guláš. Musím vzpomenout, minule jsem chutnala baraní a ten byl teda vynikající. U nás máme víno a pár včelařů, ale zase na druhé straně na Semerovsku to včelařství má prim a vždycky, když přijdou, tak nám medíček přivezou a ten je výborný.
0: Naposledy sa Šatovčania a Semerovčania stretli v máji tohto roku na Morave, kde slávnostne otvárali zrekonštruovanú požiarnú zbrojnicu. Na návšteve bola aj Petronela Šemeláková, riaditeľka základnej školy v Semerove.
2: Porozprávali nám celé, ako prerobili tú hasičskú zbrojnicu, čím si všetky museli prejsť. Bolo to pre mňa úplne úžasné vidieť zanietenie týchto ľudí, ako im na tom záležalo. Takže pre mňa veľmi krásne, pekné domčeky, malebné, vykosené, krásna dedinka, srdcu milá.

0: V dnešnej časti cyklu Okno do sveta o spolupráci slovenských miest a obcí s partnermi v zahraničí, ktorý pripravuje redakcia RSI v spolupráci s Rádiom Regina, vás pozývame do slovenského Semerova a Moravského Šatova. Semerovo je malá obec na Slovensku v okrese Nové Zámky. Nachádza sa na úrodnej podunajskej nížine a ponúka pokojnú atmosféru a príležitosť na poznávanie slovenskej vidieckej prírody. Je ideálnym miestom pre tých, ktorí hľadajú oddych a ticho ďaleko od mestského ruchu. Mestečko Šatov v malej blízkosti od Znojma je centrom vinárstva v juhomoravskej oblasti v Českej republike. Je tiež rajom pre cykloturistov a milovníkov dobrých vín. Jeho poloha na hranici Národného parku ho predurčuje ako ideálnu destináciu pre poznávacie výlety a rodinné dovolenky. Autorsky túto časť pripravili za RSI Andrej Ševčenko z ruskej redakcie a redaktor Rádia Regina Západ Michal Hercek.
1: Okno do sveta. Spolupráca partnerských miest.
0: Cezhraničná spolupráca medzi Šatovom a Semerovom trvá nepretržite už od roku 1977. Tento nadštandardný vzťah zahŕňa pravidelné kultúrne, spoločenské a športové podujatia. Ako to celé vzniklo, prezradil zástupca starostky obce Šatov Martin Rajnoha.
2: V roce 1977 v květnu přijížděla na návštěvu okresu Nové Zámky celá delegace ze Znojemského okresu a s tím vlastně, že jsme tam jako Šatov měli také svého člena, pana Štefana Ondrejoviče, který byl vlastně tehda předsedou místního národního výboru a úplná náhoda vlastně se stala v tom, že se posadili vedle sebe náš pan tehdejší předseda a předseda družstevníku Semerovo Štefan Rosenberg. On byl vlastně nejenom předseda toho fotbalového klubu, ale byl i starostou nebo předsedou vlastně od obce Semerovo a seděli vlastně vedle sebe a v tu chvíli se domluvili, že by mohli se společně setkávat a tak dále, nejenom jako obce, ale hlavně zemědělské družstva, nějaký společenské organizace a tak dále, byli domluveni a hlavně fotbalisti. A tím, že se tam domluvili na tomhle velkým srazu, tak i hned v červenci 1977 je pozvali ty Semerováky a hned v červenci přijeli sem.
0: Po formálnom stretnutí s obyvateľmi a prehliadke keramických závodov nasledovala návšteva vinárskych závodov a unikátnej maľovanej vinárskej pivnice, ktorá je skutočnou raritou a veľkým lákadlom pre turistov. A medzi Semerovčanmi a Šatovčanmi sa od prvej chvíle začali vytvárať ľudsky blízke priateľstvá.
2: Druhý den se tady po okolí vykoupali, píše se tady v kronice, že se jeli vykoupat na Vranovskou přehradu, která je tady kousíček. Vlastně, když se potom ti naši přátelé s námi vrátili z té Vranovské přehrady a usedli tady na obecním úřadě nebo na úřadě MNV, jak se to tenkrát nazývalo, tak tou hlavní osobou pro Šatov byl pan Josef Kučera, který byl tajemníkem vlastně MNV a předsedou té Tatran Šatov fotbalového klubu. A vlastně ten to podepisoval s panem Štefanem Rosenbergem, který byl také za to je družstevník a také za MNV Semerovo. Pan Josef Kučera byl takový otec tady toho přátelství a dá se říct, že od roku 1977 jsme přátelé mezi sebou a udržujeme to dodnes.
0: Vranovská priehrada, v ktorej sa v roku 1977 prvýkrát vykúpali návštevníci zo Semerova v Šatove, býva veľmi často nazývaná aj Moravský Jadran. Medzi pamätníkov niekdajších čias vzájomných návštev ešte za éry socializmu patrí aj Marek Šemelák, súčasný zástupca starostu obce Semerovo a tajomník miestneho futbalového klubu. Vo svojom rozprávaní si zaspomínal na návštevy z obdobia svojho detstva.
3: V tom období vlastne to fungovalo takým spôsobom, že funkcionári futbalových klubov boli ubytovaní v rodinách tých druhých funkcionárov. Tým, že môj otec pracoval tiež pre futbalový klub, tak nám bol pridelený tajomník futbalového klubu pán Tobolka aj s manželkou a taký vzťah si za ten jeden deň, dva dni, čo sa u nás cez víkend strávili, vybudovali, že nás potom pozvali ako rodinu zase k ním do Šatova na takú týždennú dovolenku vtedy vlastne v rámci Československa. A ten celý týždeň mám utkvetý úplne po svojej pamäti, pretože pán Tobolka bol aj veliteľom posádky pohraničníkov a vlastne povodil nás tam po hranici, strážnik psov nám predvádzal, ryby sme boli chytať, takže nebolo to len sporadické, ale fakt si ľudia vybudovávali takéto vzťahy. Možno, že ja som bol jeden z tých, ale takýto istý zážitok alebo aj zážitky z tých návštev majú aj ostatní.

0: Mestečko Šatov sa skutočne nachádza niekoľko metrov od hraníc s Rakúskom, ktoré boli za éry socializmu prísne strážené. Žiaľ, aj s neblahými následkami, nakoľko príslušníci pohraničnej stráže mali obavy, že sa vo vinárskych pivniciach, ktoré miestni obyvatelia vlastnili takmer v každom dome, môžu ukrývať diverzanti alebo ľudia, ktorí plánujú útek za hranice na západ. Mnohé z týchto vinárskych pivníc boli z tohto dôvodu zasypané, ale po páde železnej opony si ich miestni obyvatelia pracne obnovovali. To postupne viedlo k rozvoju vinárskeho turizmu. Viac nám povedala starostka mestečka Šatov Lenka Stupková.
1: Ty sklepy, o ktorých sme mluvili, že byly zničeny, tak to byla třeba 1/3 sklepů, ktoré tady byly. Měli sme tady 3 sklepní uličky, teď máme 1,5, 2, řekejme 2. Ten turizmus se soustředí kolem té jedné hlavní, kde jsou fakt sklípek vedle sklípku a kde má i ten z novín ty privátní boxy. Takže vlastně podnikový marketing rozjel ten turismus, pak si ty turisté našli ty naše místní vinaře.
0: Privátne boxy veľkého vinárskeho podniku, o ktorých hovorila pani starostka, sú súčasťou obrovského labyrintu pivníc. Tieto boxy si môžeme predstaviť ako malé koje s mriežkou, kam boli nakúpené rôzne ročníky vína od miestnych vinárov zo Šatova a uschované za účelom archivácie. Medzi vlastníkmi týchto kojí nájdeme aj známe české osobnosti, ako sú herci Miroslav Donutil a Bolek Polívka, alebo jeden z najlepších brankárov v histórii ľadového hokeja Dominik Hašek, či bývalý premiér Českej republiky Miroslav Topolánek. Pre mestečko Šatov je Semerovo jedinou partnerskou obcou. Čo všetko zahrňa vzájomná spolupráca, povedala Lenka Stupková.
1: Partnerství medzi Šatovem a Semerovem je v niekoľka rovinách. Musíme říct, že na obou dvou stranách jsou aktivní hasičské sbory. Určitě fotbalisti, ty táhnou to dění v rámci toho sportu taky hodně vysoko. Každý rok se snaží jak jedna, tak druhá strana být co nejvýš v těch svých soutěžích, postupovat krůček po krůčku. Určitě i na kulturní rovině. My máme folklorní soubor, který se jmenuje Šatovská chasa. Semerovo má taky výborný folklorní soubor. Kdykoliv tam přijeme na obecní akce, tak mají svoji kapelu. Pan místostarosta Semerova, pan Šemelák, hraje výborně na harmoniku. To teda u nás není, ale musím říct, že na druhou stranu my už jsme do těch modernějších písní a teď tady vzniká nové obecní seskupení, bude se jmenovat Šatovarius, máme takový rockery. Takže to určitě prostě máme na všech stranách tu spolupráci. Na co si vzpomenete, tak to máme. U nás se vaří výborný guláš, máme na to soutěž. Na Slovensku se taky vaří výborný guláš. Musím vzpomenout, minule jsem chutnala baraní a ten byl teda vynikající. U nás máme víno a pár včelařů, ale zase na druhé straně na Semerovsku to včelařství má prim a vždycky, když přijdou, tak nám medíček přivezou a ten je výborný.
0: Naposledy sa Šatovčania a Semerovčania stretli v máji tohto roku na Morave, kde slávnostne otvárali zrekonštruovanú požiarnú zbrojnicu. Na návšteve bola aj Petronela Šemeláková, riaditeľka základnej školy v Semerove.
2: Porozprávali nám celé, ako prerobili tú hasičskú zbrojnicu, čím si všetky museli prejsť. Bolo to pre mňa úplne úžasné vidieť zanietenie týchto ľudí, ako im na tom záležalo. Takže pre mňa veľmi krásne, pekné domčeky, malebné, vykosené, krásna dedinka, srdcu milá.

0: V dnešnej časti cyklu Okno do sveta o spolupráci slovenských miest a obcí s partnermi v zahraničí, ktorý pripravuje redakcia RSI v spolupráci s Rádiom Regina, vás pozývame do slovenského Semerova a Moravského Šatova. Semerovo je malá obec na Slovensku v okrese Nové Zámky. Nachádza sa na úrodnej podunajskej nížine a ponúka pokojnú atmosféru a príležitosť na poznávanie slovenskej vidieckej prírody. Je ideálnym miestom pre tých, ktorí hľadajú oddych a ticho, ďaleko od mestského ruchu. Mestečko Šatov v malej blízkosti od Znojma je centrom vinárstva v juhomoravskej oblasti v Českej republike. Je tiež rajom pre cykloturistov a milovníkov dobrých vín. Jeho poloha na hranici Národného parku ho predurčuje ako ideálnu destináciu pre poznávacie výlety a rodinné dovolenky. Autorsky túto časť pripravili za RSI Andrej Ševčenko z ruskej redakcie a redaktor Rádia Regina Západ Michal Hercek.
1: Okno do sveta. Spolupráca partnerských miest.
0: Cezhraničná spolupráca medzi Šatovom a Semerovom trvá nepretržite už od roku 1977. Tento nadštandardný vzťah zahŕňa pravidelné kultúrne, spoločenské a športové podujatia. Ako to celé vzniklo, prezradil zástupca starostky obce Šatov Martin Rajnoha.
2: V roce 1977 v květnu přijížděla na návštěvu okresu Nové Zámky celá delegace ze Znojemského okresu a s tím vlastně, že jsme tam jako Šatov měli také svého člena, pana Štefana Ondrejoviče, který byl vlastně tehda předsedou místního národního výboru a úplná náhoda vlastně se stala v tom, že se posadili vedle sebe náš pan tehdejší předseda a předseda družstevníku Semerovo Štefan Rosenberg. On byl vlastně nejenom předseda toho fotbalového klubu, ale byl i starostou nebo předsedou vlastně od obce Semerovo a seděli vlastně vedle sebe a v tu chvíli se domluvili, že by mohli se společně setkávat a tak dále, nejenom jako obce, ale hlavně zemědělské družstva, nějaký společenské organizace a tak dále, byli domluveni a hlavně fotbalisti. A tím, že se tam domluvili na tomhle velkým srazu, tak i hned v červenci 1977 je pozvali ty Semerováky a hned v červenci přijeli sem.
0: Po formálnom stretnutí s obyvateľmi a prehliadke keramických závodov nasledovala návšteva vinárskych závodov a unikátnej maľovanej vinárskej pivnice, ktorá je skutočnou raritou a veľkým lákadlom pre turistov. A medzi Semerovčanmi a Šatovčanmi sa od prvej chvíle začali vytvárať ľudsky blízke priateľstvá.
2: Druhý den se tady po okolí vykoupali, píše se tady v kronice, že se jeli vykoupat na Vranovskou přehradu, která je tady kousíček. Vlastně, když se potom ti naši přátelé s námi vrátili z té Vranovské přehrady a usedli tady na obecním úřadě nebo na úřadě MNV, jak se to tenkrát nazývalo, tak tou hlavní osobou pro Šatov byl pan Josef Kučera, který byl tajemníkem vlastně MNV a předsedou té Tatran Šatov fotbalového klubu. A vlastně ten to podepisoval s panem Štefanem Rosenbergem, který byl také za to je družstevník a také za MNV Semerovo. Pan Josef Kučera byl takový otec tady toho přátelství a dá se říct, že od roku 1977 jsme přátelé mezi sebou a udržujeme to dodnes.
0: Vranovská priehrada, v ktorej sa v roku 1977 prvýkrát vykúpali návštevníci zo Semerova v Šatove, býva veľmi často nazývaná aj Moravský Jadran. Medzi pamätníkov niekdajších čias vzájomných návštev ešte za éry socializmu patrí aj Marek Šemelák, súčasný zástupca starostu obce Semerovo a tajomník miestneho futbalového klubu. Vo svojom rozprávaní si zaspomínal na návštevy z obdobia svojho detstva.
3: V tom období vlastne to fungovalo takým spôsobom, že funkcionári futbalových klubov boli ubytovaní v rodinách tých druhých funkcionárov. Tým, že môj otec pracoval tiež pre futbalový klub, tak nám bol pridelený tajomník futbalového klubu pán Tobolka aj s manželkou a taký vzťah si za ten jeden deň, dva dni, čo sa u nás cez víkend strávili, vybudovali, že nás potom pozvali ako rodinu zase k ním do Šatova na takú týždennú dovolenku vtedy vlastne v rámci Československa. Ten celý týždeň mám utkvetý úplne po svojej pamäti, pretože pán Tobolka bol aj veliteľom posádky pohraničníkov a vlastne povodil nás tam po hranici, strážnik psov nám predvádzal, ryby sme boli chytať, takže nebolo to len sporadické, ale fakt si ľudia vybudovávali takéto vzťahy. Možno, že ja som bol jeden z tých, ale takýto istý zážitok alebo aj zážitky z tých návštev majú aj ostatní.

0: Mestečko Šatov sa skutočne nachádza niekoľko metrov od hraníc s Rakúskom, ktoré boli za éry socializmu prísne strážené. Žiaľ, aj s neblahými následkami, nakoľko príslušníci pohraničnej stráže mali obavy, že sa vo vinárskych pivniciach, ktoré miestni obyvatelia vlastnili takmer v každom dome, môžu ukrývať diverzanti alebo ľudia, ktorí plánujú útek za hranice na západ. Mnohé z týchto vinárskych pivníc boli z tohto dôvodu zasypané, ale po páde železnej opony si ich miestni obyvatelia pracne obnovovali. To postupne viedlo k rozvoju vinárskeho turizmu. Viac nám povedala starostka mestečka Šatov Lenka Stupková.
1: Ty sklepy, o ktorých sme mluvili, že byly zničeny, tak to byla třeba 1/3 sklepů, ktoré tady byly. Měli sme tady 3 sklepní uličky, teď máme 1,5, 2, řekejme 2. Ten turizmus se soustředí kolem té jedné hlavní, kde jsou fakt sklípek vedle sklípku a kde má i ten z novín ty privátní boxy. Takže vlastně podnikový marketing rozjel ten turismus, pak si ty turisté našli ty naše místní vinaře.
0: Privátne boxy veľkého vinárskeho podniku, o ktorých hovorila pani starostka, sú súčasťou obrovského labyrintu pivníc. Tieto boxy si môžeme predstaviť ako malé koje s mriežkou, kam boli nakúpené rôzne ročníky vína od miestnych vinárov zo Šatova a uschované za účelom archivácie. Medzi vlastníkmi týchto kojí nájdeme aj známe české osobnosti, ako sú herci Miroslav Donutil a Bolek Polívka, alebo jeden z najlepších brankárov v histórii ľadového hokeja Dominik Hašek, či bývalý premiér Českej republiky Miroslav Topolánek. Pre mestečko Šatov je Semerovo jedinou partnerskou obcou. Čo všetko zahrňa vzájomná spolupráca, povedala Lenka Stupková.
1: Partnerství medzi Šatovem a Semerovem je v niekoľka rovinách. Musíme říct, že na obou dvou stranách jsou aktivní hasičské sbory. Určitě fotbalisti, ty táhnou to dění v rámci toho sportu taky hodně vysoko. Každý rok se snaží jak jedna, tak druhá strana být co nejvýš v těch svých soutěžích, postupovat krůček po krůčku. Určitě i na kulturní rovině. My máme folklorní soubor, který se jmenuje Šatovská chasa. Semerovo má taky výborný folklorní soubor. Kdykoliv tam přijeme na obecní akce, tak mají svoji kapelu. Pan místostarosta Semerova, pan Šemelák, hraje výborně na harmoniku. To teda u nás není, ale musím říct, že na druhou stranu my už jsme do těch modernějších písní a teď tady vzniká nové obecní seskupení, bude se jmenovat Šatovarius, máme takový rockery. Takže to určitě prostě máme na všech stranách tu spolupráci. A co si vzpomenete, tak to máme. U nás se vaří výborný guláš, máme na to soutěž. Na Slovensku se taky vaří výborný guláš. Musím vzpomenout, minule jsem chutnala baraní a ten byl teda vynikající. U nás máme víno a pár včelařů, ale zase na druhé straně na Semerovsku to včelařství má prim a vždycky, když přijdou, tak nám medíček přivezou a ten je výborný.
0: Naposledy se Šatovčania a Semerovčania stretli v máji tohto roku na Morave, kde slávnostně otvárali zrekonštruovanou požiarnú zbrojnicu. Na návšteve bola aj Petronela Šemeláková, riaditeľka základnej školy v Semerove.
2: Porozprávali nám celé, ako prerobili tú hasičskú zbrojnicu, čím si všetky museli prejsť. Bolo to pre mňa úplne úžasné vidieť zanietenie týchto ľudí, ako im na tom záležalo. Takže pre mňa veľmi krásne, pekné domčeky, malebné, vykosené, krásna dedinka, srdcu milá.

0: dnešnej časti cyklu Okno do sveta o spolupráci slovenských miest a obcí s partnermi v zahraničí, ktorý pripravuje redakcia RSI v spolupráci s Rádiom Regina, vás pozývame do slovenského Semerova a Moravského Šatova. Semerovo je malá obec na Slovensku v okrese Nové Zámky. Nachádza sa na úrodnej podunajskej nížine a ponúka pokojnú atmosféru a príležitosť na poznávanie slovenskej vidieckej prírody. Je ideálnym miestom pre tých, ktorí hľadajú oddych a ticho, ďaleko od mestského ruchu. Mestečko Šatov v malej blízkosti od Znojma je centrom vinárstva v juhomoravskej oblasti v Českej republike. Je tiež rajom pre cykloturistov a milovníkov dobrých vín. Jeho poloha na hranici Národného parku ho predurčuje ako ideálnu destináciu pre poznávacie výlety a rodinné dovolenky. Autorsky túto časť pripravili za RSI Andrej Ševčenko z ruskej redakcie a redaktor Rádia Regina Západ Michal Hercek.
1: Okno do sveta. Spolupráca partnerských miest.
0: Cezhraničná spolupráca medzi Šatovom a Semerovom trvá nepretržite už od roku 1977. Tento nadštandardný vzťah zahŕňa pravidelné kultúrne, spoločenské a športové podujatia. Ako to celé vzniklo, prezradil zástupca starostky obce Šatov Martin Rajnoha.
2: V roce 1977 v květnu přijížděla na návštěvu okresu Nové Zámky celá delegace ze Znojemského okresu a s tím vlastně, že jsme tam jako Šatov měli také svého člena, pana Štefana Ondrejoviče, který byl vlastně tehda předsedou místního národního výboru a úplná náhoda vlastně se stala v tom, že se posadili vedle sebe náš pan tehdejší předseda a předseda družstevníku Semerovo Štefan Rosenberg. On byl vlastně nejenom předseda toho fotbalového klubu, ale byl i starostou nebo předsedou vlastně od obce Semerovo a seděli vlastně vedle sebe a v tu chvíli se domluvili, že by mohli se společně setkávat a tak dále, nejenom jako obce, ale hlavně zemědělské družstva, nějaký společenské organizace a tak dále, byli domluveni a hlavně fotbalisti. A tím, že se tam domluvili na tomhle velkým srazu, tak i hned v červenci 1977 je pozvali ty Semerováky a hned v červenci přijeli sem.
0: Po formálnom stretnutí s obyvateľmi a prehliadke keramických závodov nasledovala návšteva vinárskych závodov a unikátnej maľovanej vinárskej pivnice, ktorá je skutočnou raritou a veľkým lákadlom pre turistov. A medzi Semerovčanmi a Šatovčanmi sa od prvej chvíle začali vytvárať ľudsky blízke priateľstvá.
2: Druhý den se tady po okolí vykoupali, píše se tady v kronice, že se jeli vykoupat na Vranovskou přehradu, která je tady kousíček. Vlastně, když se potom ty naši přátelé s námi vrátili z té Vranovské přehrady a usedli tady na obecním úřadě nebo na úřadě MNV, jak se to tenkrát nazývalo, tak tou hlavní osobou pro Šatov byl pan Josef Kučera, který byl tajemníkem vlastně MNV a předsedou té je Tatran Šatov fotbalového klubu. A vlastně ten to podepisoval s panem Štefanem Rosenbergem, který byl také za to je družstevník a také za MNV Semerovo. Pan Josef Kučera byl takový otec tady toho přátelství a dá se říct, že od roku 1977 jsme přátelé mezi sebou a udržujeme to dodnes.
0: Vranovská priehrada, v ktorej sa v roku 1977 prvýkrát vykúpali návštevníci zo Semerova v Šatove, býva veľmi často nazývaná aj Moravský Jadran. Medzi pamätníkov niekdajších čias vzájomných návštev ešte za éry socializmu patrí aj Marek Šemelák, súčasný zástupca starostu obce Semerovo a tajomník miestneho futbalového klubu. Vo svojom rozprávaní si zaspomínal na návštevy z obdobia svojho detstva.
3: V tom období vlastne to fungovalo takým spôsobom, že funkcionári futbalových klubov boli ubytovaní v rodinách tých druhých funkcionárov. Tým, že môj otec pracoval tiež pre futbalový klub, tak nám bol pridelený tajomník futbalového klubu pán Tobolka aj s manželkou a taký vzťah si za ten jeden deň, dva dni, čo sa u nás cez víkend strávili, vybudovali, že nás potom pozvali ako rodinu zase k ním do Šatova na takú týždennú dovolenku vtedy vlastne v rámci Československa. Ten celý týždeň mám utkvetý úplne po svojej pamäti, pretože pán Tobolka bol aj veliteľom posádky pohraničníkov a vlastne povodil nás tam po hranici, strážnik psov nám predvádzal, ryby sme boli chytať, takže nebolo to len sporadické, ale fakt si ľudia vybudovávali takéto vzťahy. Možno, že ja som bol jeden z tých, ale takýto istý zážitok alebo aj zážitky z tých návštev majú aj ostatní.

0: Mestečko Šatov sa skutočne nachádza niekoľko metrov od hraníc s Rakúskom, ktoré boli za éry socializmu prísne strážené. Žiaľ, aj s neblahými následkami, nakoľko príslušníci pohraničnej stráže mali obavy, že sa vo vinárskych pivniciach, ktoré miestni obyvatelia vlastnili takmer v každom dome, môžu ukrývať diverzanti alebo ľudia, ktorí plánujú útek za hranice na západ. Mnohé z týchto vinárskych pivníc boli z tohto dôvodu zasypané, ale po páde železnej opony si ich miestni obyvatelia pracne obnovovali. To postupne viedlo k rozvoju vinárskeho turizmu. Viac nám povedala starostka mestečka Šatov Lenka Stupková.
1: Ty sklepy, o ktorých sme mluvili, že byly zničeny, tak to byla třeba 1/3 sklepů, ktoré tady byly. Měli sme tady 3 sklepní uličky, teď máme 1,5, 2, řekejme 2. Ten turizmus se soustředí kolem té jedné hlavní, kde jsou fakt sklípek vedle sklípku a kde má i ten z novín ty privátní boxy. Takže vlastně podnikový marketing rozjel ten turismus, pak si ty turisté našli ty naše místní vinaře.
0: Privátne boxy veľkého vinárskeho podniku, o ktorých hovorila pani starostka, sú súčasťou obrovského labyrintu pivníc. Tieto boxy si môžeme predstaviť ako malé koje s mriežkou, kam boli nakúpené rôzne ročníky vína od miestnych vinárov zo Šatova a uschované za účelom archivácie. Medzi vlastníkmi týchto kojí nájdeme aj známe české osobnosti, ako sú herci Miroslav Donutil a Bolek Polívka, alebo jeden z najlepších brankárov v histórii ľadového hokeja Dominik Hašek, či bývalý premiér Českej republiky Miroslav Topolánek. Pre mestečko Šatov je Semerovo jedinou partnerskou obcou. Čo všetko zahrňa vzájomná spolupráca, povedala Lenka Stupková.
1: Partnerství medzi Šatovem a Semerovem je v niekoľka rovinách. Musíme říct, že na obou dvou stranách jsou aktivní hasičské sbory. Určitě fotbalisti, ty táhnou to dění v rámci toho sportu taky hodně vysoko. Každý rok se snaží jak jedna, tak druhá strana být co nejvýš v těch svých soutěžích, postupovat krůček po krůčku. Určitě i na kulturní rovině. My máme folklorní soubor, který se jmenuje Šatovská chasa. Semerovo má taky výborný folklorní soubor. Kdykoliv tam přijeme na obecní akce, tak mají svoji kapelu. Pan místostarosta Semerova, pan Šemelák, hraje výborně na harmoniku. To teda u nás není, ale musím říct, že na druhou stranu my už jsme do těch modernějších písní a teď tady vzniká nové obecní seskupení, bude se jmenovat Šatovarius, máme takový rockery. Takže to určitě prostě máme na všech stranách tu spolupráci. A co si vzpomenete, tak to máme. U nás se vaří výborný guláš, máme na to soutěž. Na Slovensku se taky vaří výborný guláš. Musím vzpomenout, minule jsem chutnala baraní a ten byl teda vynikající. U nás máme víno a pár včelařů, ale zase na druhé straně na Semerovsku to včelařství má prim a vždycky, když přijdou, tak nám medíček přivezou a ten je výborný.
0: Naposledy se Šatovčania a Semerovčania stretli v máji tohto roku na Morave, kde slávnostně otvárali zrekonštruovanou požiarnú zbrojnicu. Na návšteve bola aj Petronela Šemeláková, riaditeľka základnej školy v Semerove.
2: Porozprávali nám celé, ako prerobili tú hasičskú zbrojnicu, čím si všetky museli prejsť. Bolo to pre mňa úplne úžasné vidieť zanietenie týchto ľudí, ako im na tom záležalo. Takže pre mňa veľmi krásne, pekné domčeky, malebné, vykosené, krásna dedinka, srdcu milá.

0: V dnešnej časti cyklu Okno do sveta o spolupráci slovenských miest a obcí s partnermi v zahraničí, ktorý pripravuje redakcia RSI v spolupráci s Rádiom Regina, vás pozývame do slovenského Semerova a Moravského Šatova. Semerovo je malá obec na Slovensku v okrese Nové Zámky. Nachádza sa na úrodnej podunajskej nížine a ponúka pokojnú atmosféru a príležitosť na poznávanie slovenskej vidieckej prírody. Je ideálnym miestom pre tých, ktorí hľadajú oddych a ticho, ďaleko od mestského ruchu. Mestečko Šatov v malej blízkosti od Znojma je centrom vinárstva v juhomoravskej oblasti v Českej republike. Je tiež rajom pre cykloturistov a milovníkov dobrých vín. Jeho poloha na hranici Národného parku ho predurčuje ako ideálnu destináciu pre poznávacie výlety a rodinné dovolenky. Autorsky túto časť pripravili za RSI Andrej Ševčenko z ruskej redakcie a redaktor Rádia Regina Západ Michal Hercek.
1: Okno do sveta. Spolupráca partnerských miest.
0: Cezhraničná spolupráca medzi Šatovom a Semerovom trvá nepretržite už od roku 1977. Tento nadštandardný vzťah zahŕňa pravidelné kultúrne, spoločenské a športové podujatia. Ako to celé vzniklo, prezradil zástupca starostky obce Šatov Martin Rajnoha.
2: V roce 1977 v květnu přijížděla na návštěvu okresu Nové Zámky celá delegace ze Znojemského okresu a s tím vlastně, že jsme tam jako Šatov měli také svého člena, pana Štefana Ondrejoviče, který byl vlastně tehda předsedou místního národního výboru a úplná náhoda vlastně se stala v tom, že se posadili vedle sebe náš pan tehdejší předseda a předseda družstevníku Semerovo Štefan Rosenberg. On byl vlastně nejenom předseda toho fotbalového klubu, ale byl i starostou nebo předsedou vlastně od obce Semerovo a seděli vlastně vedle sebe a v tu chvíli se domluvili, že by mohli se společně setkávat a tak dále, nejenom jako obce, ale hlavně zemědělské družstva, nějaký společenské organizace a tak dále, byli domluveni a hlavně fotbalisti. A tím, že se tam domluvili na tomhle velkým srazu, tak i hned v červenci 1977 je pozvali ty Semerováky a hned v červenci přijeli sem.
0: Po formálnom stretnutí s obyvateľmi a prehliadke keramických závodov nasledovala návšteva vinárskych závodov a unikátnej maľovanej vinárskej pivnice, ktorá je skutočnou raritou a veľkým lákadlom pre turistov. A medzi Semerovčanmi a Šatovčanmi sa od prvej chvíle začali vytvárať ľudsky blízke priateľstvá.
2: Druhý den se tady po okolí vykoupali, píše se tady v kronice, že se jeli vykoupat na Vranovskou přehradu, která je tady kousíček. Vlastně, když se potom ty naši přátelé s námi vrátili z té Vranovské přehrady a usedli tady na obecním úřadě nebo na úřadě MNV, jak se to tenkrát nazývalo, tak tou hlavní osobou pro Šatov byl pan Josef Kučera, který byl tajemníkem vlastně MNV a předsedou té Tatran Šatov fotbalového klubu. A vlastně ten to podepisoval s panem Štefanem Rosenbergem, který byl také za to je družstevník a také za MNV Semerovo. Pan Josef Kučera byl takový otec tady toho přátelství a dá se říct, že od roku 1977 jsme přátelé mezi sebou a udržujeme to dodnes.
0: Vranovská priehrada, v ktorej sa v roku 1977 prvýkrát vykúpali návštevníci zo Semerova v Šatove, býva veľmi často nazývaná aj Moravský Jadran. Medzi pamätníkov niekdajších čias vzájomných návštev ešte za éry socializmu patrí aj Marek Šemelák, súčasný zástupca starostu obce Semerovo a tajomník miestneho futbalového klubu. Vo svojom rozprávaní si zaspomínal na návštevy z obdobia svojho detstva.
3: V tom období vlastne to fungovalo takým spôsobom, že funkcionári futbalových klubov boli ubytovaní v rodinách tých druhých funkcionárov. Tým, že môj otec pracoval tiež pre futbalový klub, tak nám bol pridelený tajomník futbalového klubu pán Tobolka aj s manželkou a taký vzťah si za ten jeden deň, dva dni, čo sa u nás cez víkend strávili, vybudovali, že nás potom pozvali ako rodinu zase k ním do Šatova na takú týždennú dovolenku vtedy vlastne v rámci Československa. Ten celý týždeň mám utkvetý úplne po svojej pamäti, pretože pán Tobolka bol aj veliteľom posádky pohraničníkov a vlastne povodil nás tam po hranici, strážnik psov nám predvádzal, ryby sme boli chytať, takže nebolo to len sporadické, ale fakt si ľudia vybudovávali takéto vzťahy. Možno, že ja som bol jeden z tých, ale takýto istý zážitok alebo aj zážitky z tých návštev majú aj ostatní.

0: Mestečko Šatov sa skutočne nachádza niekoľko metrov od hraníc s Rakúskom, ktoré boli za éry socializmu prísne strážené. Žiaľ, aj s neblahými následkami, nakoľko príslušníci pohraničnej stráže mali obavy, že sa vo vinárskych pivniciach, ktoré miestni obyvatelia vlastnili takmer v každom dome, môžu ukrývať diverzanti alebo ľudia, ktorí plánujú útek za hranice na západ. Mnohé z týchto vinárskych pivníc boli z tohto dôvodu zasypané, ale po páde železnej opony si ich miestni obyvatelia pracne obnovovali. To postupne viedlo k rozvoju vinárskeho turizmu. Viac nám povedala starostka mestečka Šatov Lenka Stupková.
1: Ty sklepy, o ktorých sme mluvili, že byly zničeny, tak to byla třeba jedna třetina sklepů, ktoré tady byly. Měli sme tady tři sklepní uličky, teď máme jednu a půl, dvě, řekejme dvě. Ten turismus se soustředí kolem té jedné hlavní, kde jsou fakt sklípek vedle sklípku a kde má i ten z novín ty privátní boxy. Takže vlastně podnikový marketing rozjel ten turismus, pak si ty turisté našli ty naše místní vinaře.
0: Privátne boxy veľkého vinárskeho podniku, o ktorých hovorila pani starostka, sú súčasťou obrovského labyrintu pivníc. Tieto boxy si môžeme predstaviť ako malé koje s mriežkou, kam boli nakúpené rôzne ročníky vína od miestnych vinárov zo Šatova a uschované za účelom archivácie. Medzi vlastníkmi týchto kojí nájdeme aj známe české osobnosti, ako sú herci Miroslav Donutil a Bolek Polívka, alebo jeden z najlepších brankárov v histórii ľadového hokeja Dominik Hašek, či bývalý premiér Českej republiky Miroslav Topolánek. Pre mestečko Šatov je Semerovo jedinou partnerskou obcou. Čo všetko zahrňa vzájomná spolupráca, povedala Lenka Stupková.
1: Partnerství medzi Šatovem a Semerovem je v niekoľka rovinách. Musíme říct, že na obou dvou stranách jsou aktivní hasičské sbory. Určitě fotbalisti, ty táhnou to dění v rámci toho sportu taky hodně vysoko. Každý rok se snaží jak jedna, tak druhá strana být co nejvýš v těch svých soutěžích postupovat krůček po krůčku. Určitě i na kulturní rovině. My máme folklorní soubor, který se jmenuje Šatovská chasa. Semerovo má taky výborný folklorní soubor. Kdykoliv tam přijeme na obecní akce, tak mají svoji kapelu. Pan místostarosta Semerova, pan Šemelák, hraje výborně na harmoniku. To teda u nás není, ale musím říct, že na druhou stranu my už jsme do těch modernějších písní a teď tady vzniká nové obecní seskupení, bude se jmenovat Šatovarius, máme takový rockery. Takže to určitě prostě máme na všech stranách tu spolupráci. Na co si vzpomenete, tak to máme. U nás se vaří výborný guláš, máme na to soutěž. Na Slovensku se taky vaří výborný guláš. Musím vzpomenout, minule jsem chutnala baraní a ten byl teda vynikající. U nás máme víno a pár včelařů, ale zase na druhé straně na Semerovsku to včelařství má prim a vždycky, když přijdou, tak nám medíček přivezou a ten je výborný.
0: Naposledy sa Šatovčania a Semerovčania stretli v máji tohto roku na Morave, kde slávnostne otvárali zrekonštruovanú požiarnú zbrojnicu. Na návšteve bola aj Petronela Šemeláková, riaditeľka základnej školy v Semerove.
2: Porozprávali nám celé, ako prerobili tú hasičskú zbrojnicu, čím si všetky museli prejsť. Bolo to pre mňa úplne úžasné vidieť zanietenie týchto ľudí, ako im na tom záležalo. Takže pre mňa veľmi krásne, pekné domčeky, malebné, vykosené, krásna dedinka, srdcu milá.